Víme zrastený v údolí hlboko, nebo je vysoké. Vydať sa na cesty.